Posloucháte Český rozhlas D-dur, čtyřhodinový hudební blok, kterým vás provází Simona Kostrhůnová. Před malou chvílí dozněl cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany v nastudování Vladimíra Válka a rozhlasových symfoniků. Leopold Eugen Měchura ve svém díle vycházel z vrcholného klasicismu a raného romantismu. Jeho vzory byly zejména Wolfgang Amadeus Mozart a Karl Maria von Weber. V orchestrální hudbě je zřetelný vliv Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Roberta Schumana. Měchura kompozičně pronikl téměř do všech hudebních forem. Je autorem oper, kantát, symfonických skladeb, komorních skladeb a také písní. Z Měchurovy tvorby dnes vybíráme jeho kvartet pro lesní rohy S-dur. Hrají Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar.

To byl kvartet pro lesní rohy Esdur Leopolda Eugena Měchury. Hráli Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar.

Historie vzniku scénické hudby k pohádkové hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho je poměrně dlouhá. Orchestrální předehru opus 21 napsal 17-letý autor v létě roku 1826 v souvislosti se zahradními slavnostmi a domácími divadelními produkcemi, kde byly předčítány i shakespearovské hry. O 16 let později byl pak Mendelssohn vyzván, aby složil scénickou hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské pro Postupimské dvorní divadlo. Autor přidal k existující předehře dalších 13 krátkých čísel, která se do značné míry vázala i k jejímu tematickému materiálu. My si nyní vyslechneme hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídí Rafael Kubelík. Zpívají Edith Matis, soprán, Ursula Beze, alt a sbor Bavorského rozhlasu.

Dozněla hudba ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Autorem skladby je Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Pěveckých partů se ujali Edith Matis, soprán, Ursula Béze, alt a sbor Bavorského rozhlasu. Karl Philipp Emanuel Bach, druhý nejstarší syn Johanna Sebastiana, byl geniální osobností a jeho přínos k utváření hudebního klasicismu je dnes plně uznáván. Jeho klavírní a triové sonáty se staly standardním repertoárem své doby. Jeho melodika je již vyhraněně klasická i jeho estetický princip je jiný. Proti monumentálnímu konstruktivismu otcovy polyfonní hudby chce Karl Philipp Emanuel hudbou mluvit. Snaží se vyjadřovat efekty a hluboké city. Nešel pohodlnou cestou, hledal nové výrazové možnosti. Svou hudbou překvapoval, někdy i šokoval. My si dnes vyslechneme jeho magnifikát D-dur. Zpívají Arlin Auger, soprán, Kurt Ekilus, tenor, Helen Watz, alt, Wolfgang Schäne, bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart, který řídí Helmut Rilling.

vyslechli jsme Magnificat D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Zpívali Arlin Auger soprán, Kurt Ekilus tenor, Helen Watz alt, Wolfgang Schön bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál Bach Collegium Stuttgart. Řídil Helmut Rilling.

Janáčkova klavírní sonáta 1.10.1905 z ulice vznikla jako reakce na nešťastnou smrt mladého dělníka na schodech brněnského besedního domu při demonstraci za Českou univerzitu. Janáček reagoval na události velmi emotivně a také jeho skladba měla pohnutou historii. Nakonec se dochovaly jen její první dvě části – Předtucha a Smrt. My si dnes fragment ze sonáty Esmol vyslechneme v podání Hany Dvořákové.

Na stanici D-dur dozněl fragment ze sonáty pro klavír Esmol z ulice Leoše Janáčka v interpretaci Hany Dvořákové. Janáčkovo emotivně naladěné dílo bylo poslední skladbou čtyřhodinového hudebního bloku, který pro vás připravila Simona Kostrhůnová. Přeji hezký zbytek dne při poslechu Českého rozhlasu D-dur.

0: Takže pokračujeme společně s panem Robertem Hugem v povídání o afektech a afektové teorii. No, toto byly asi tedy čistě jenom afekty, tam už té hudby moc nebylo.
1: Tohle byla spíš zvukomalba. To byla žába z Bíbrovy sonáty reprezentativy, která představuje zvuky z přírody. Uvedl jsem to proto, že Bíbr byl mistrem bizarního způsobu komponování. Bizarní způsob komponování je terminus technicus. Dostaneme se k němu později. Mm-hmm.
0: Zatím jsme hovořili o vzniku afektové teorie a letmo jsme nahlédli do pracovny barokního skladatele. Dnešní umělec ale chce hudbou vyjádřit své pocity a také. A co sděloval skladatel publiku před 200 lety, pro něj nemusí být zrovna to nejdůležitější.
1: To je samozřejmě pravda. Já si osobně myslím, že dnešní hudebník se nejlépe vyjádří dnešní, nebo chcete-li moderní, nebo dnešními vyjadřovací prostředky. Ale je samozřejmě možné pojmout hudbu historickou nebo hudbu minulých staletí jako prostředek současného hudebního sdělení a tato svoboda právě mi připadá jako krásná. Nicméně odpověď na tu otázku je dost rozsáhlá, takže si myslím, že řešení se nám ukáže až ke konci. Začal bych tím, že nahlédneme znovu do afektové teorie, tak jak ji známe v té rozvinutější nebo rozvinuté formě v 18. století. Domnívám se, že pro nás jako moderní hudebníky vždycky může být zajímavé, když se dozvíme něco, co nám pomůže rozřešit otázky interpretace. Něco, co před nás skladatel postaví a my se s tím musíme, tak říkajíc, poprat. Dobře víme, že hudba velkých géniů je tak říkajíc nezničitelná. Bacha můžete hrát na 4 xylofony nebo na 4 saxofony, nebo, ale furt to zůstane Bach. Zatímco jiná hudba, třeba Bieber nebo Kvanz, se nedá nevhodnou interpretací skutečně zničit. Já bych rád zmínil několik knih, z kterých vlastně vycházím, které nás informují o tom, jak bychom k tomu měli přistupovat. Především to je od zmíněného Johanna Joachima Kvance Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu, je přeložený do češtiny, takže je snadno dostupný. Samozřejmě kromě statí o flétně tady je řada estetických názorů vzdělaného hudebníka z poloviny 18. století. Další významnou knihou je například Generálbas v kompozici od Johanna Davida Heinichena, což byl předchůdce Jana Dismase Zelenky a je velice zajímavé sledovat jeho vliv na Zelenku. Samozřejmě jedny z nejdůležitějších jsou práce Johanna Mattesona, což byl Handlův kolega a zároveň také konkurent.
0: To jsou sami velice slavní lidé barokní doby, silné osobnosti.
1: Zastávali důležitá kapelnická místa v kostelích a v operních domech. Samozřejmě nebyli sami, kdo psali ty práce. Psali je Caccini, Monteverdi, Rameau a mnoho dalších. V baroku je velice hezké to, že hudebník a teoretik je jedná tatáž osoba. Vlastně praxe a teorie se v nich spojuje. To je krásná věc. Do značné míry to vychází z názoru na hudbu, která vlastně byla užitým uměním a její smysl nastával hlavně, když zněla v kostele, v komorním prostředí, v divadle a tak dále. Z toho taky vyplývá jaksi zásadní význam interpretace, způsobu provedení té hudby. Tady bych jmenoval velice dobrou věc. V Kvancovi se píše toto. Hlavní afekt určuje slovo umístěné na začátku každého kusu. To je třeba allegro, allegro non tanto, allegro assai a tak dále, allegretto andante, andantino, arioso, tady to vyjmenovává, adagio, adagio, assai, lento, mesto. Ta slova, píše, když jsou použita s dobrou úvahou, vyjadřují zvláštní přednes v interpretaci, nehledě k tomu, že může ten každý kus obsahovat s výše uvedenými charaktery různou směs patetických, veselých, majestátních nebo žertovných myšlenek. Je tedy třeba podat se v každém taktu jinému citu, abychom se mohli tvářit hned melancholicky, hned vesele, hned vážně a tak dále.
0: To je zajímavé. My mnohé z těch označení považujeme spíš za tempové označení a přitom ono to znamená něco jiného, nebo alespoň mnohem víc než jen tempo.
1: Ano. Původně šlo, jak vidíme, o označení afektu neboli výrazu. Odtud teprve interpret odvodil tempo. Allegro znamená veselé, tedy je možné hrát živě a tak dále. Andante znamená krokem a od toho se odvíjí zase celý další způsob tempa. Ta historie je velice zajímavá. V 17. století ty údaje tempové jsou poměrně řídké. V raném baroku se ty tempové a výrazové vlastně potažmo vztahy řídily takzvanou proporcí, což byl vztah celého taktu k různým taktům, třídobým, a la breve. Třídobých taktů bylo hodně, tříjedničkový, třípůlkový, tříosmičkový a tak dále. A postupem času z tohoto přibývalo výjimek, které právě skladatelé, aby označili afekt, označili údajem.

Samozřejmě ten údaj můžeme někdy suplovat tím, jak ta hudba vypadá. Kvanz k tomu krásně tady poznamenává. Vášeň rozeznáme podle toho, zda jsou intervaly mezi notami blízké nebo vzdálené. Krátce odsazovanými notami s velkými skoky a rovněž figurami, v nichž je vždy za druhou notou tečka, se vyjadřuje veselí a smělost. Já bych pustil takovou krátkou ukázku Veracciniho uvertýry, která právě má ten vznešený, veselý a smělý afekt.

0: Takže tečkované noty znamenají smělost, majestátnost. Že? Ovšem velké skoky, samozřejmě vybaví se nám Hafnerova symfonie. Pam, pím, pa, pam, pam. Že? Velké skoky, opět majestátní afekt. Mozart samozřejmě přesně čerpal z těch figur a z toho celého afektového systému. Kvanz nás dále poučuje v takových základních kapitolách, jak hrát allegro a jak hrát adagio. Zacitoval bych. Adagio působí zpravidla obyčejným hudebním amatérům nejmenší potěšení a jsou proto stejně rádi, jako bývají často i profesionální hudebníci, jimž schází přiměřený cit a úsudek, když adagio skončí. Skutečný hudebník se ovšem může v adagio vyznamenat a předvést znalcům své umění. Základním charakterem adagia, píše Kvanz, je něžnost a melancholie. Naopak základním charakterem allegra je veselí a živost. A nyní k těm vlastním afektům neboli vášním. Vášně se střídají v allegru stejně často jako v adagiu. Interpret se tedy musí vynasnažit do každé z nich se vžít a náležitě je vyjádřit. A potom následují popisy jednotlivých vášní. Například veselost se vyjadřuje krátkými notami, osminkami či šestnáctkami nebo čtvrtkami v alla breve, které se pohybují jak skočmo, tak stupňovitě a hrají se živým úderem jazyka. Majestátnost se vyjadřuje dlouhými notami, během nichž mají ostatní hlasy rychlý pohyb s tečkovanými notami. Smělost se vyjadřuje notami, u níž je za druhou nebo třetí notou tečka. V důsledku toho se první noty hrají urychleně. Lichotnost, vlastně něžnost, bychom řekli dneska, se vyjadřuje vázanými notami, které jdou stupňovitě nahoru nebo dolů, rovněž synkopátovými notami, v nichž je dovoleno zahrát první polovinu noty slabě a druhou zesílit pohyby hrudníku a rtů.
1: Takže vidíme, že Kvanz to měl opravdu teoreticky perfektně vymyšleno. Teď si poslechneme, jak to dokázal aplikovat jako skladatel.
0: Poslechneme si jeho část jeho koncertu G-dur pro dvě flétny a orchestr. První věta Allegro Manon Tanto, to znamená vesele, ale ne moc.

Pokud jde o způsob, jak Kvanc chápe adagio, rozlišuje ho na francouzské a italské adagio, poměrně rozsáhlé o nich hovoří, diferencuje je, ale sám je, jak tvrdí, zastáncem smíšeného stylu, který spojuje klady francouzského, italského i německého způsobu kompozice. Opět bychom si to mohli dokumentovat kouskem volné věty z toho stejného koncertu.

0: Měli bychom ještě říct, že Kvanc na závěr kapitoly o tom Allegro a Adagiu má příklad, který je skutečně popsán asi na 3 nebo 5 stranách, nota od noty, na které notě, co je potřeba udělat, aby to bylo správné. Adagio, na nás to dneska působí trochu legračně, ale když se do toho skutečně zabereme a probereme si opravdu, jak hrát Adagio, mnohého to poučí. Je to opravdu potřeba pro hudebníka, který chce hrát takovou hudbu, jednou ten toho Kvance po těch 5 stránkách přečíst. No.
1: Takže zatím jsme nahlédli do způsobu interpretace, ale asi ještě větší možnosti dává tato teorie, tento systém skladateli.
0: Samozřejmě. Pro nás jako pro Čechy je nesmírně zajímavý Johann David Heinichen právě proto, že byl, jak jsme říkali, předchůdcem Zelenky a z jeho postupů můžeme řadu postupů u Jana Dismase Zelenky odvodit. V jeho generálbasové a kompoziční škole, která do značné míry je školou operního komponování, nacházíme příklad, jak na několik způsobů zhudebnit dotyčný příslušný text, který potřebujeme, který libratista do opery napsal. Text je takový: Vo cercando il vero nume, che sospira la mia fe, což bychom mohli přeložit volně jako hledám nebo jdu hledat pravého boha, nějaké božstvo nebo někoho svého milovaného. Ke sospíra la mia fe, k němuž vzdychá moje věrnost. Heinichen to uvádí, v jaké to je situaci. Pastýřka Aminta sedí ve stínu, to je přímo situace z opery, a tuto árii bude zpívat. Já jsem se pokusil ty příklady připravit. Ta první ukázka Heinichena, jak píše, inspiruje k rytmu Siciliány, 6 osmiček. Vo cercando il vero nume. Sníž, jak píše, se váží pojmy tendresse a languissant, což je jakoby zdrženlivost a jistá vzdychavost a plačtivost. Zdrženlivost, toužení, vzdychání.

Můžeme si také představovat, že Aminta svého milého již našla a zamilovaně se na něj dívá. Ten příklad v originále je uveden pro dvě flétny, ale my ho máme jenom s čembalem.

0: Můžeme také využít smyslu místa a času. Unizono violy a housle se sordinami mohou symbolizovat stín, v němž pastýřka sedí.
1: Violu a housle nemáme, spokojíme se s čembalem.

0: O hudbě se říká, že to je vlastně druh jazyka, že to je komunikační prostředek. Ale my víme v současnosti, jak málo je hudbě rozumět, jak vlastně je to velice složitý jazyk, kterému se ne každý naučí. A v afektové teorii vidím takový pokus barokních teoretiků a skladatelů, jak zpřístupnit a zesrozumět ten jazyk. Zřejmě se potýkali se stejným problémem komunikačním jako my?
1: Potýkali určitě a afekt nebo výraz je objektivně existující věc a je to v podstatě na nás, abychom ho akceptovali, abychom ho přijali. A jestliže ho přijmeme, jsme tím způsobem schopni tlumočit posluchačům nějakou myšlenku. Myšlenku, ať už to bude myšlenka něžnosti, nebo myšlenka smělosti, nebo a tak dále. Hudební myšlenku.
0: Afektová teorie tedy byla rozpracována v barokní době. Zajímalo by mě, jestli cítíte nějaký význam pro dnešního posluchače. Je jasné, že interpret staré hudby musí afektovou teorii znát, aby dokázal interpretovat starou hudbu. Ale co moderní posluchač a moderní skladatel? Platí afektová teorie i v soudobé hudbě?
1: My samozřejmě nemůžeme chtít po moderním posluchači, aby ovládal afektovou teorii a myslím, že ji neovládal ani barokní posluchač. Na druhou stranu si myslím, že každá moderní hudba, která má harmonické souvislosti, je svým způsobem rozebratelná podle afektové teorie. Já tady mám arii Tonyho z West Side Story od Bernsteina a pokusil bych se na několika příkladech dokumentovat to, že ta afektová teorie i v takové hudbě může platit. Začal bych kouskem z Mattesona, který píše, že je vždycky velmi rád, když na začátku melodie je již jasné, do jaké tóniny skladba patří. To je tady naprosto jasně splněno, můžu kousek zahrát.

Jsme okamžitě v Tónině a tady bych se vrátil úplně na začátek k našemu starému, dobrému, známému Frescobaldimu. U nějž vždycky platí nesmírně mnoho intervalové vztahy. Slyšíme při prvním vyslovení slova Maria, slyšíme krásný rozvod sexty do kvinty. A opět. V druhé frázi je tomu ovšem už jinak.

Slyšíme, že Bernstein postupuje od septimy. Samozřejmě přesně tyto postupy můžeme slyšet v těch nejranějších výtvorech baroka, ve Frescobaldim, ve Frobergerovi, a je velice výrazné, jak intervaly působí. A působí tady a působí stejně tak v moderní hudbě. Samozřejmě na té árii je nádherné, kolikrát Bernstein použije slova Maria a kolikrát ho různým způsobem zhudební. Teď jsme došli k tomuto.

0: To je krásná apožatura, to je krásný příklad harmonického rozjitření a uklidnění.
1: Dokonce opět, na tak strašném přístroji, jaký máme k dispozici.
0: Opět přesně se shodujeme vlastně s moderní a barokní hudba naprosto dokonalým způsobem. Ovšem můžeme hned na další stránce, když vyjdeme z Kvance na jiném místě. Kvanc píše, že tvrdými tonorody neboli durovými stupnicemi se vyjadřuje veselí a smělost. Čteme text. Řekni to silně a hudba zazní. Poslouchejme, jak to zní. V zápětí máme, řekni to sladce, řekni to jemně a zní to jak modlitba. Přecházíme z B-dur do B-mol. Přesně opět v intencích afektové teorie.
1: To je skoro neuvěřitelný objev.
0: Samozřejmě, že to není objev, je to běžná výstavba melodie, přesně tak, jak se pohybovala od baroka k romantismu a k moderní hudbě, která se vlastně k tomu odkazuje. Samozřejmě do dekafony do toho nemůžeme započítat, protože se řídí úplně jinými vztahy. Do dekafony do toho prostě nepasuje. Já si nemůžu nakonec té árie odpustit samozřejmě genialitu, s níž je zharmonizována stejná melodie v úplně jiné tónině. Je to melodie ze začátku árie, která se najednou objeví v takovéto verzi.

0: Myslíte si, že z toho, že tato hudba vyplývá z těch obecně platných pravidel akceptovaných, vyplývá také popularita té hudby? Obecná přijatelnost Bernsteina?
1: Já si myslím, že rozhodně. Samozřejmě máme rádi to, čemu rozumíme. To je hudba naprosto srozumitelná a přitom je na výsost umělecká. Stejně tak jako čtveroročních období, byť tady v Praze zprofanováno tisícerými koncerty, máme rádi, protože mu rozumíme. A tak je to vlastně s většinou hudby. Čemu rozumím, co chápu, to můžu mít rád.
0: Kéž by publikum našlo k soudové hudbě cestu přes takovýto nějaký systém. Škoda, že už nemáme k dispozici nějakou afektovou teorii nebo něco, co pomáhá lidem pochopit takové skladatele, jako je Stravinský, Janáček, Schoenberg, Webern, Berg a další. Třeba v budoucnu nějakou teorii objevíme.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. A se lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

Pro příští chvíle vybíráme z neskutečného množství duchovních kantát, které Johann Sebastian Bach jako kantor v Lipsku zkomponoval takřka pro každou příležitost církevního roku. Vždyť mimo jiné jen pětkrát zhudebnil kompletní cyklus kantát pro celý církevní rok. My si připomeneme hudbu kantáty s číslem Bachova katalogu 42, kterou Bach připsal první neděli po Velikonocích, v níž se mimo jiné čte o zjevení Krista učedníkům a mezi nimi i nevěřícímu Tomášovi. Koncerto z Bachovy kantáty Am Abend, aber deselbigen Sabbats hraje italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina, zařízení známého čembalisty Ottavia Dantona.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Frédéric Chopin, etída číslo 12, C-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. A teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cis-moll, zvaná Měsíční svit. První věta hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, jíž se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Johann Josef Fuchs, Chacona ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liube Taminga.

Felix Mendelssohn Bartholdy, první věta ze symfonie pro smyčcový orchestr číslo 12 G-moll. Je to fuga v podání Neue Symphonietta Amsterdam, řídí Lev Marquis.

Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto grosso d-moll hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog, jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate pueri, moteto pro zbor s doprovodem varhan, opus 39 číslo 1. Kýnův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9 E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

Benedetto Marcello byl o 8 let mladším současníkem Antonia Vivaldiho a taktéž rodákem z Benátek. A zatímco z Vivaldiho se stal nejoslavovanější skladatel té doby, z Marcella, vystudovaného právníka, byl především úspěšný politik, člen benátské vlády a guvernér v chorvatské Pule. Komponoval toliko do 40 let a jako skladatel se proslavil hlavně svým zhudebněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Veneziana.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

Georg Friedrich Händel, první věta ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur, hrají členové souboru The Cambridge Music.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Anglický skladatel, francouzský kankán a slovenský orchestr v příštích minutách vysílání stanice D-dur. Totiž nadaný melodik Ronald Binge, mimo jiné autor slavné alžbětinské serenády, který je podepsán pod desítkami dalších hitů psaných po druhé světové válce pro produkci BBC. Zkrátka Ronald Binge byl v Británii něco jako byl v Americe hitmaker Leroy Anderson. My si Bingeho připomeneme kankánem s francouzským titulem Faire frufru, což znamená šustit spodničkami. A zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vede Ernest Tomlinson.

Přestože Josef Haydn strávil bezmála 3 desetiletí ve službách esterházyovských knížat, a tudíž takřka solitérně a poměrně daleko od hudebního centra Vídně, nebo možná právě proto je díky svému významnému vlivu na formování některých hudebních druhů té epochy označován za otce smyčcového kvartetu, také za otce symfonie. Tolik z něj načerpali i takový Mozart nebo Beethoven. A také měl papá Haydn smysl pro humor, což dobře ilustruje třeba symfonie číslo 94 G-dur v německém jazykovém světě s podtitulem S úderem kotlů, v tom anglickém přezdívaná Surprise, překvapení. Ten vtip, ono nečekané forte po úvodních 2 osmitaktových frázích v piánu se zkrátka nedá přeslechnout. A i v následujících variacích je od Haydna mnoho překvapivě půvabného. Druhá část ze symfonie číslo 94 hraje Österreichisch-Ungarische Haydn Philharmonie, řídí Adam Fischer.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

Ať žije král, Vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etída číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bachne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

Jandismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Velký Mozart napsal všeho všudy dvě symfonie do molové tóniny. Obě jsou in G. Proto se o rané symfonii G-moll 17-letého skladatele hovoří jako o malé G-moll symfonii, zatímco za velkou G-mollku je označována ta, již Wolfgang Amadeus zkomponoval roku 1788, 3 roky před svou smrtí. Nese číslo 40 a spolu s 39. a 41. je řazena k vrcholům Mozartovy symfonické tvorby. Zejména o slavné první větě se hovoří jako o velmi emocionální, snad až ponuré hudbě. Mozart nezvykle začíná doprovodnými osminami nižších smyčců. Teprve na poslední době prvního taktu nastoupí hlavní téma v houslích. Ale proč o té uchvatné hudbě hovořit? Poslechněme si jeden z nejslavnějších motivů symfonií všech dob. První větu Mozartovy 40. symfonie G-moll hraje The English Concert a diriguje Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

Jeremiah Clarke, pátá část Rondo, pochod prince dánského ze svity pro trubku. Hrají John Welles a The Welles Collection a English String Orchestra řídí William Boughton.

Robert Schumann, Mignon, píseň pro soprán a klavír z cyklu Album pro mládež, opus 79, číslo 29. Zpívá Lucia Popová, hraje Geoffrey Parsons.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

Bedřich Smetana ária Mumlala z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc. Let mumlaním svůj jevím.

nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Srdečně vás zdravím, milí posluchači. Mé jméno je Bohuslav Vítek a nabízím vám příští chvíle hudby ryze českých skladatelů. Ti nás obdařili velkým bohatstvím, jež plně obstojí v náročné konkurenci světové. Je ovšem otázkou, jak v dnešní kosmopolitní době na ní dokážeme náležitě upozornit. Pojďme tedy poslouchat. Začátek první skladby nás zřejmě velmi překvapí a možná leckomu připomene začátek Smetanova Vyšehradu. Řada z vás však velmi jednoznačně ví, o jakou skladbu se jedná.

Harfa na začátku podobně jako ve Smetanově Vyšehradu. Avšak, jak jsme se přesvědčili, jedná se o dílo zcela jiné, svým charakterem zcela odlišné. Věřím, že nás není málo, kteří poznali, že se jednalo o hudbu Antonína Dvořáka, o jeho slovanskou rapsodii číslo 3 a Zdur. Zahrála nám ji Česká filharmonie pod taktovkou Bohumila Gregora.

Spočetné řady skladatelů období klasicismu, kteří svou kariéru završili mimo rodné Čechy, vybíráme nyní partitu pro dechové nástroje Esdur od rodáka v Kamenici na Českomoravské Vysočině, později ovšem zvláště vídeňského dvorního skladatele Františka Kromra Kramáře. Uslyšíme ji v podání ansámblu hornisty Michaela Thompsona. Ten bude zároveň s hornistou Richardem Berrym, solistou této Kramářovy partity.

Vyslechli jsme partitu pro dechové nástroje Es-dur od Františka Kromra Kramáře. Hrál Michael Thompson Ensemble. Verše ze sbírky Adolfa Hejduka Cigánské melodie nezhudebnil ve svém slavném cyklu pouze Antonín Dvořák, nýbrž v roce 1881 jeho o 3 roky starší kolega Karel Bendl. Romantik dnes ve stínu svých mnohem slavnějších kolegů rozhodně zaslouží naši pozornost. Vedle cigánských melodií Dvořáka natočil cigánské melodie Bendla Roman Janál s klavíristou Karlem Košárkem. I v tomto cyklu uslyšíme slavnou píseň Když mne stará matka, ovšem v jiném pojetí.

Baritonista Roman Janál a klavírista Karel Košárek přednesli cyklus písní Karla Bendla na slova Adolfa Hejduka Cigánské melodie.

Z díla Antonína Rejchy byla díky nahrávce Pražského komorního orchestru dlouhá léta známá pouze symfonie S-dur. Postupem doby k ním přibyly nahrávky symfonií dalších, mnohdy stejně zajímavých. Jednou z nich je symfonie F-moll. Poslechněme si ji v provedení Dvořákova komorního orchestru pod taktovkou Petra Altrichtera.

0: To byla symfonie F-moll Antonína Reichy. Hrál Dvořákův komorní orchestr, řídil Peter Altrichter.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sborová tvorba Bohuslava Martinů se už prakticky od svého vzniku stala součástí repertoáru českých sborů. Amatérské kolektivy v nich samozřejmě převažují a tak se hudební řeč našeho skladatele stala důvěrně známou v širokém měřítku. Vedle skladatelových kantát z Vysočiny na slova Miloslava Bureše dodnes získává oblibu několik sešitů madrigalů, komponovaných na slova lidové poezie. Asi nejznámější jsou české madrigaly, komponované ve Francii v roce 1939, před odchodem manželů Martinů do amerického exilu. Skvělými interprety tohoto cyklu jsou Martinu Voices se svým uměleckým šéfem Lukášem Vasilkem.

0: České madrigály na slova lidové poezie od Bohuslava Martinů přednesli Martinů Voices se svým uměleckým šéfem Lukášem Vasilkem.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vaším průvodcem světem české hudby je stále Bohuslav Vítek. Dnešní cemlínské kvarteto už před více než 30 lety, tehdy jako Penguin kvartet, rozšířilo řadu vynikajících českých ansámblů tohoto žánru. Dnes nám tento soubor přednese první smyčcový kvartet B-dur 22-letého Josefa Suka, sice ještě z části ovlivněného svým učitelem Antonínem Dvořákem, ale už velmi osobité a melodicky sukovsky příznačné. Konec konců tehdy už měl Suk za sebou řadu pozoruhodných skladeb, včetně populární smyčcové serenády S-dur. Poslechněme si tedy nyní Sukův první kvartet v podání cemlínského kvarteta.

Semlínského kvarteto přednesl smyčcový kvartet číslo 1 B-dur Josefa Suka. Opět nahlédneme do tvorby českých klasiků 18. století. Antonín Russell Rossetti byl český rodák a působil zvláště ve Francii a Německu. Ve světě byl známý italskou mutací svého jména – Antonio Rossetti. Výborné jsou jeho hornové koncerty, napsal jich celkem 14 a navíc ještě 6 koncertů pro dva lesní rohy. Z nich nám nyní zahrají bratři Zdeněk a Bedřich Tylšarové koncert číslo 3 S-dur. Spoluúčinkuje Dvořákův komorní orchestr, řídí Petr Altrichter.

Slyšeli jsme koncert pro dva lesní rohy číslo 5 S-dur od Antonína Resslera Rossettiho. Hráli Zdeněk a Bedřich Tilšarové a Dvořákův komorní orchestr. Řídil Petr Altrichter. Jméno Haas figuruje v českém kulturním životě díky bratřím skladateli Pavlovi a dva roky mladšímu herci Hugovi. Oba byli židovské národnosti a jejich osudy za okupace se zásadně lišily. Druhému z nich se podařilo emigrovat do USA. Pavel zůstal v Čechách a to se mu stalo osudným. Zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi. Pro naši hudbu to byla velká ztráta. O jeho skladatelském nadání svědčí jeho zachovalé skladby. Jmenujme alespoň jeho symfonii, kterou v nové době rekonstruoval Zdeněk Zouhar, a dnes uváděnou skladbu Studie pro smyčce. Ta vznikla v roce 1943 v terezínském ghettu. Možná, že vedle novodobých kompozičních prostředků nepřeslechneme i prvky synagogální hudby. Českou filharmonii řídí Gerd Albrecht.

To byly studie pro smyčce od českého hudebního skladatele židovského původu Pavla Haase. Slyšeli jsme je v podání České filharmonie, které řídil její někdejší šéf Gerd Albrecht.

Z díla významného představitele světového baroka Jana Dismase Zelenky, někdy nazývaného Český Bach, si poslechneme kapričo pro dva lesní rohy, corny da caccia, dva hoboje, dvoje housle a basso continuo. Hraje ansámbl virtuózy Saxonie na corny da caccia světoznámý Ludwig Güttler a Matthias Schulzer.

Ludvík Gittler, Matthias Schulzer na korny da kača a drážďanský soubor virtuózy Saxonie přenesli Capriccio od Jana Dismase z Helenky. Valšíky od Bedřicha Smetany patřily ve 20. století k nejpopulárnějším skladbám české hudby. Originál je pro solový klavír. Časem došlo k jeho instrumentaci, ovšem ne od skladatele. Název je poněkud matoucí, ve skutečnosti se jedná pouze o jednu skladbu sestavenou z několika valčíkových invencí. Poslechněme si Smetanovy valčíky v podání Jitky Čechové.

0: Jitka Čechová hrála na klavír valčíky Bedřicha Smetany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní nás čeká nahrávka, tak říkajíc legendární. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v minulosti natáčel spíše drobnější a populárnější díla. V těch závažnějších dostávala, ne vždy ovšem spravedlivě, přednost Česká filharmonie. Výjimky přinášely mnohá překvapení. Jednou z nich je dnes už historická nahrávka Dvořákovy třetí symfonie z roku 1963 v nastudování FOKu a jeho někdejšího dlouholetého šéfa Václava Smetáčka. Snad nám toto naše pochvalné tvrzení v následujících okamžicích potvrdí.

0: Symfonii číslo 3 Es-dur Antonína Dvořáka jsme slyšeli v provedení Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, dovolte, abych vás pozval k poslechu hudby českých skladatelů. Mé jméno je Bohuslav Vítek. Nejprve uslyšíme symfonietu La Jolla Bohuslava Martinů. Po ní bude následovat symfonie D-dur Antonia Rossettiho, Moravské taneční fantazie Klementa Slavického, kvintet s kontrabasem G-dur Antonína Dvořáka, koncert pro klavír S-dur Jana Ladislava Dusíka, cyklus písní Vítězslava Nováka Údolí Nového království, svita Leoše Janáčka, kantáta Kytice Bohuslava Martinů a chromatická fantazie a fuga d-moll pro klavír Johanna Sebastiana Bacha. Symfonieta La Jolla je pojmenována podle jednoho města v Kalifornii, které si tuto skladbu u Bohuslava Martinů objednalo. Ovšem intonacemi se v ní skladatel velmi citlivě hlásí k své rodné zemi. Skladbu nám zahraje Pražský komorní orchestr, který řídí Ondřej Kukal. Náročný part orchestrálního klavíru hraje Josef Hála.

0: To byla symfonie La Jolla Bohuslava Martinů. Slyšeli jsme ji v provedení klavíristy Josefa Hály a pražského komorního orchestru, který řídil Ondřej Kukal.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní nahlédneme do oblasti českého klasicismu. Jedním z jeho hlavních představitelů je Antonio Rossetti. U nás se často uvádí jméno František Roessler Rossetti, či dokonce české Růžička. Rossetti se sice narodil pravděpodobně v Mimoni, či Litoměřicích, ovšem většinu svého života působil v Německu. Své jméno si poitalštil sám. Je známý především jako skladatel instrumentální hudby. Jednu z jeho symfonií D-dur uslyšíme nyní v provedení Hamburského symfonického orchestru, který řídí Johannes Moesus.

0: To byla symfonie D-dur Antonia Rossettiho. Hamburský symfonický orchestr řídil Johannes Moezus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jednou z nejefektnějších českých skladeb, které vznikly po druhé světové válce, byly moravské taneční fantazie Klementa Slavického. Málo komu se podařilo tak originálně stylizovat folkloristické podněty do novodobé velké orchestrální partitury jako právě jemu. Uslyšíme ovšem nahrávku těžko překonatelnou. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

0: Křimoravské taneční fantazie Klementa Slavického hrála Česká filharmonie. Řídil Karel Ančerl.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z komorní tvorby Antonína Dvořáka nyní vybíráme smyčcový kvintet G-dur pro smyčcové kvarteto a kontrabas. Je škoda, že bývají stále upřednostňovány Dvořákovy skladby orchestrální. Kdo chce tohoto našeho nejslavnějšího skladatele poznat důvěrně, nemůže minout jeho bohatou tvorbu komorní. Dvořák napsal 3 smyčcové kvintety, 2 s 2 violami a 1 s kontrabasem. My nyní uslyšíme kvintet číslo 2 G-dur s kontrabasem, Dvořákovo 77. dílo. Hraje Panochovo kvarteto a kontrabasista Pavel Nejtek.

0: To byl smyčcový kvintet G-dur s kontrabasem, 77. dílo Antonína Dvořáka. Hrálo Panachovo kvarteto a kontrabasista Pavel Nejtek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vaším průvodcem českou hudbou třemi stoletími je stále Bohuslav Vítek. Čeká nás další významný představitel českého klasicismu, Jan Ladislav Dusík. To je čáslavský rodák, ale působil po celé Evropě, zvláště v Německu, Anglii a Francii. Byl mistrem klavíru. Jeden z jeho klavírních koncertů nyní uslyšíme. V podání Jana Novotného a komorní filharmonie Pardubice, kterou řídí Leoš Svárovský, zazní nyní Dusíkův klavírní koncert S-dur.

0: Jan Novotný a komorní filharmonie Pardubice, kterou řídil Leoš Svárovský, zahráli koncert pro klavír a orchestr S-dur 70. dílo Jana Ladislava Dusíka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní nahlédneme do vzácného rozhlasového archivu. V následujících minutách můžeme vychutnat umění velkého českého basbaritonisty Zdeňka Otavy. Přednese vokální dílo Vítězslava Nováka, 4 zpěvy na text Antonína Sovy nazvané Údolí Nového království. Zdeňka Otavu doprovodí Symfonický orchestr Československého rozhlasu, řízený Rudolfem Vašatou.

Zdeněk Otava a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze přednesli vokální dílo Vítězslava Nováka Údolí nového království. Provedení řídil Rudolf Vašata.

Svou příznačnou hudební řeč hledal Leoš Janáček poměrně dlouho. Ve svém mladším věku komponoval ještě v intencích romantismu 19. století. Taková je i jeho svita pro smyčce. Pro svou melodičnost je velmi oblíbená a stylově se řadí ještě spíše ke smyčcovým serenádám Dvořáka, Suka či Čajkovského. Bude jistě zajímavé slyšet Janáčkovu svitu v podání zahraničním. Zahraje nám Mnichovská komorní filharmonie, řídí Michal Helmrath.

0: Svitu pro smyčce Leoše Janáčka hrála Mnichovská komorní filharmonie, řídil Michal Helmrát.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní uslyšíme pozoruhodné rozsahem monumentální dílo Bohuslava Martinů, jež vychází z české a moravské lidové poezie. Kantáta Kytice vznikla v roce 1937, už jako by chtěla předjímat nejniternější díla Bohuslava Martinů, kantáty z Vysočiny. Vlastně se dle skladatele nejedná o jednu kantátu, nýbrž o soubor skladeb, přesněji řečeno o soubor malých jednotlivých kantát, které spojuje jímavá hudba orchestrálních částí. Uslyšíme opět excelentní provedení. Solisty jsou Libuše Domanická, Soňa Červená, Lubomír Havlák a Ladislav Mráz. Spoluúčinkuje Český pěvecký sbor a Chýnův dětský sbor. Sbormistři Jan a Markéta Chýnovi. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

0: Poslouchali jsme soubor vokálně symfonických skladeb Bohuslava Martinů se skupených do jednoho celku nazvaného Kytice. Učinkovali Libuše Domanínská, Soňa Červená, Lubomír Havlák a Ladislav Mráz, zpěv. Spolučinkoval Český pěvecký sbor a Kchýnův dětský sbor, sbormistři Jan a Markéta Kchýnovi. Českou filharmonii řídil Karel Ančerl.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní zazní chromatická fantazie a fuga D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hraje Ivan Moravec.

nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Mariel a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa, v němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Mariel byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: "Hraje to dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem." Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plair, Slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film. A s ním na violončelo Christophe Coin.

Následující tóny věnoval Antonín Dvořák plesovému výboru Akademického čtenářského spolku jako zahajovací číslo k plesu konanému v lednu roku 1880. Interpretem byl orchestr 26. pěšího pluku. My vám pro slavnostní náladu posíláme Dvořákovu slavnostní polonézu Esdur v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Jiřího Bělohlávka.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii těle, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, druhá věta z klavírní sonáty číslo 27 E-moll, opus 90, hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Ferenc Liszt, La Campanella, etída číslo 3 pro klavír z cyklu 6 velkých etid podle Paganiniho. Hraje Jené Jandó.

0: Milí posluchači stanice D-Dur, u mikrofonu vás zdraví Pavel Trojan. Rád bych vás pozval na koncert Pavel Trojan 70. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin v koncertním sále Pražské konzervatoře vystoupí pedagogové i studenti Pražské konzervatoře, Ivo Kahánek zahájí večer mou fontánou pro klavír, a v závěru zazní ve světové premiéře moje nejnovější skladba Pohádkové tance. Symfonický orchestr Pražské konzervatoře řídí Miriam Němcová. Srdečně vás zvu.
1: Josef Haydn, finále, čili čtvrtá část ze symfonie číslo 104 D-dur londýnské, vídeňské filharmoniky, řídí André Preven.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ještě dnes musíme žasnout nad závratnou cestou na výsluní, již během svého krátkého 36-letého života absolvoval Henry Purcell. V 10 zpíval v královské kapli. Ve 14 už byl členem královy hudební družiny. V 18 dvorním skladatelem. Ve 20 se stal varhaníkem Westminsterského opatství. Přibližně tehdy také začal komponovat scénickou hudbu, mimo jiné k Shakespeareovým hrám a takzvané semi-opery. V nich se tančilo, zpívalo i mluvilo. Především hlavní postavy měly mluvené party. Dodnes je tento specifický žánr raného anglického baroka spojován právě s Purcellem a jednou z jeho nejslavnějších semi-oper je Král Artuš. Árií, která uchvátila dobové publikum, je pak árie Studeného génia, v níž Purcell díky třesivému partu ve smyčcích a jakémusi zmrzlému koktání dokonale podtrhl atmosféru chladu a třesu. Zpívá britský basbaritonista Maurice Bevan, The King's Music vede Alfred Deller.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům a když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Pierre Attagnan, Pavana a Galliarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkeš.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno, ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Cum tubis in pleno pro instrumentální soubor. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethe mu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda Disabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasdhoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Lesní roh je považován za nejobtížněji ovládnutelný nástroj symfonického orchestru. Ale když se ovládne dokonale, to je pak jako sólový nástroj ozdobou každého koncertního programu, ať už v symfonické nebo komorní hudbě. My se teď seznámíme s jedním z nejlepších současných francouzských hráčů na lesní roh, takovým francouzským Radkem Baborákem, jímž je Hervé Joulin, postupně první waldhornista orchestru Radia France, poté orchestru National de France a aktuálně se s Lorinem Mázlem přesunul do orchestru v Parmě. Hojně nahrává také komorní hudbu, z níž vybíráme Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Hervé Joulin a u klavíru Marie-Joseph Gide.

0: Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu.
1: Veškerá Chopinova tvorba počítá s klavírem, s nástrojem, který bravurně dokonale ovládal a s nímž byl tak spojen, že mu svěřoval veškerý svůj niterný život. Říká se, že celý, pravda krátký, život Frederika Chopina je obsažen v

Slavná italská koloraturní mezzosopranistka Cecilia Bartoli nám teď zaspívá. A sice árii barokního italského velikána Antonia Vivaldiho Di due rai languir costante. V ní se zpívá o tom, že chřadnout láskou a věrností dvěma očím může se zdát potěšením, leč je to jen trápení. Tak se potěšme nejen Bartoliové vokální bravurou, ale třeba i roztomilým souzvukem dvou malých sopraninových zobcových flétniček. Hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Vybereme si teď pár tónů z díla mladého Benjamina Britna, narozeného v roce 1913. Poté, co si prošel kariérou zázračného dítěte a analýzy jeho raných děl skutečně ukazují mimořádné mistrovství, dál rozvíjel svůj hudební jazyk, s nímž založil nový směr britské opery a jeho četné kompozice, instrumentální i vokální, obohatily formy a harmonie západní hudby novými prvky, třeba vlivy kultur Japonska nebo Bali. Britten zkomponoval asi 260 děl. Je mezi nimi opera Peter Grimes i opery pro anglické operní sdružení. Psal pro solové hlasy i sbor a samozřejmě symfonická i komorní díla. Vybereme si jeho rané dílo. Britnovi bylo 20, když napsal svou Simple Symphony, v níž užil své dosud nejoblíbenější hudební motivy. Mnohé z nich složil ještě jako chlapec. Tady je druhá věta Simple Symphony ze 30. let s podtitulem Playful Pizzicato a celou v Pizzicato ji hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předhra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24, nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Velmi oblíbený salonní kus mladého Karla Marie von Webera, který dodnes patří k efektním kouskům výtečných klavíristů, tedy brilantní rondo Vyzvání k tanci, natolik zaujalo francouzského skladatele a fenomenálního instrumentátora Hectora Berlioze, že se rozhodl rozepsat Weberovu klavírní skladbu pro symfonický orchestr. Autorská práva se tehdy tolik neřešila, toto byl důkaz pocty a obdivu k tvorbě kolegy. A mimochodem, toto byl první valčík určený navzdory jeho titulu nikoli k tanci, nýbrž k poslechu. Tak prosím, berlínští filharmonikové a Herbert von Karajan,

jazzové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Wolfgang Amadeus Mozart, Malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají virtuozy di Praga.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážené dámy, vážení pánové, milí posluchači, přátelé. Dovolte mi, abych vás co nejupřímněji přivítal u pořadu Da Capo a vyslovil naději, že nám naše společné setkání přes náročné úkoly, které před nás klade, přinese mnoho hodnotných zážitků, a to přesto, nebo právě proto, že společným jmenovatelem je krásná hudba a v neposlední řadě i skutečnost, že všichni táhneme, lidově řečeno, tak říkajíc, za jeden provaz, i když i v tom máme ještě mnohé rezervy. Proto mi nezbývá nic jiného, než přistoupit k dalšímu bodu, jímž je vlastní předmět našeho společného uvažování, totiž fráze. No, jistě jste si všimli, milí posluchači, že vše, co jsem teď ze sebe soukal, byly fráze. Mluvil jsem skoro minutu, aniž bych cokoliv řekl. To ovšem není v informačních médiích nic mimořádného, byť má v tomto sestřička televize před rozhlasem stále ještě náskok. Mluvit však budeme o hudebních frázích, a to je skutečně náročný úkol, protože různí hudebníci pod tímto pojmem rozumí něco jiného. Obecně lze říci, že frázování je práce s melodickou linkou, jejím členěním na menší úseky a výstavbou každého z nich. Fráze musí mít svou logiku a platí tu i některá pravidla. Fráze by měla mít jasný začátek a konec a jeden vrchol. Ten je obvykle umístěn někde ve dvou třetinách fráze a po něm následuje sklidnění směrem k závěru. Tohoto oblouku lze dosáhnout různými prostředky, nejčastěji však dynamickým obloukem. Poslechněte si, jak lze uplatnit frázování na jednoduché lidové písničce.

Hrůza, že? Melodie je rozkouskována na dvoutaktové útržky, které jsou příliš krátké na to, abychom je mohli považovat za frázy. Každý z nich skončil důrazem na poslední slabiku. Je telíčku náš, pěknou vůni máš. Což je proti estetickým zákonům, které naopak velí zakončit každou frázi se slabením. Možností, jak frázovat tuto melodii, je několik, ale nejpřirozenější je rozdělit ji na dvě fráze. První je kratší, čtyřtaktová, po ní následuje nádech. Druhá fráze je delší, šestitaktová a je pěkně rozvinuta do dynamického oblouku.

S délkou frází lze dělat pravé divy, zvláště ve sboru. Tam totiž lze uplatnit takzvaný střídavý dech, kdy se zpěváci nadechují postupně a tudíž neslyšitelně. Šikovný sbormistr tak může budovat dlouhé fráze bez ohledu na objem plic svých svěřenců. Poslechněte si, jak této techniky využívá Jiří Kolář s naším nejlepším ženským sborem Juventus Pedagogica v lidové písni Ty hvězdičko malá, upravené skladatelem Jiřím Laburdou.

Metoda střídavého dechu není dostupná jen pro sbor. Na následujícím snímku Bachova dvojkoncertu pro hoboj, housle a smyčcový orchestr hraje hobojový part pan Jan Adamus. Tento hobojista ovládá také techniku střídavého dechu, ačkoliv zde je samozřejmě mnohem náročnější než ve sboru. Hobojista je na svůj nástroj sám, takže musí umět vyfukovat vzduch ústy a zároveň se nadechovat nosem. Zkuste si to. Díky tomuto umění mohl Jan Adamus vyklenout v Bachovi doslova nekonečné fráze a dodat melodii neslýchanou zpěvnost.

Frázování hodně souvisí se stylovostí. Mnohým zastáncům historicky poučené interpretace jistě připadala předchozí ukázka zcela nestylová. Osobně bych nebyl tak přísný. Na té Bachově melodii je zázračné to, že ač vznikla v baroku, má téměř romantické parametry. Proč právě tento překvapující fakt interpretačně nepodtrhnout? Pod heslem autentické interpretace se hlavně v začátcích tohoto trendu nadělalo mnoho chyb, zejména ve frázování. Tvrdilo se, že barokní smyčce byly tak krátké, že jimi nebylo možno hrát delší fráze. Proto jsou na prvních autentických nahrávkách široké barokní melodie roztrhávány na cucky a vyzdobeny až hysterickými dynamickými boulemi.

Někteří interpreti barokní hudby využívají při frázování také agogiky, tedy malých změn tempa. Před koncem fráze je přirozené trochu zpomalit, aby začátek následující fráze byl pěkně připraven. Nevím však, zda se tento způsob hodí do braniborských koncertů, které máme tak rádi pro jejich pevný valící se rytmus.

Jak jsme slyšeli, při frázování mohou interpreti využívat dynamických a tempových proměn. Existují i další výrazové prostředky, které můžeme do frázování zahrnout. Chce-li interpret svázat dva tóny tak, aby zněly skutečně spojitě, může opatrně a jen tu a tam sáhnout k portamentu, tedy k takovému jemnému tónovému skluzu. Kdysi to byl módní prvek, takže začal zavánět kýčem. Ale třeba v kancionetě z Mozartova Dona Giovanniho má své opodstatnění. Don Juan přece chce zapůsobit na služebnou stojící v okně a takový srdcerivný skluz musí u sváděné dívky vyvolat rychlou a intenzivní reakci.

Při interpretaci barokní a raně klasicistní hudby je potřeba frázovat velmi přirozeně. Počínaje Beethovenem se do hudebních partitur dostávají předpisy, které jdou proti přirozené frázovací logice. Beethoven ve svých klavírních sonátách často předpisuje akcenty na jiné doby, než by člověk čekal. Na konci fráze klidně napíše crescendo místo decrescenda. Inu velcí revolucionáři nenechají na pokoji ani malé detaily.

V Dakápech dáváme poměrně často slovo Olivieru Messiánovi. Je to jeden z těch moderních autorů, kteří se vyjadřují originálně, mnohdy dokonce velmi tajemně, ale přesto logicky a srozumitelně. Messiaen byl velký mystik a svou hudbu naplňoval náboženskými symboly. Pracoval však s ohromným citem pro hudební materiál, který nepotřeboval znásilňovat proto, aby mohl říct, co chtěl. Pustíme si Messiaenovu skladbu z cyklu L'Ascension, kterou nám zanechal skladatel ve dvou verzích, varhaní a orchestrální. Varhany mají frázovací prostředky velmi omezené, lze na nich vlastně používat jen agogiky.

Nyní si celou skladbu poslechneme v orchestrální verzi. Orchestr může hýřit všemi možnostmi stavby fráze. Záleží jen na fantazii skladatele a ochotě dirigenta věnovat se přednesovým detailům. Přeji vám při poslechu této skladby hluboký umělecký zážitek, což je sice také fráze, ale míněná upřímně.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Srdečně vás vítám, milí posluchači, na naší pouti světem hudby. Jmenuji se Bohuslav Vítek a těším se na náš společný poslech jednoho ze základních děl českého repertoáru. Oratorium Antonína Dvořáka, Svatá Ludmila. Dále nás čekají skladby Ludwiga van Beethovena, Friderika Chopina, Dmitrije Šostakoviče, Johanna Sebastiana Bacha, Bély Bartóka a Gustava Mahlera. Ještě dříve, než zazní první tóny Dvořákovy Svaté Ludmily, pozdraví nás Ludwig van Beethoven. Z jeho poměrně štědré nabídky jeho orchestrálních předeher vybíráme Krále Štěpána. Je součástí hudby ke stejnojmenné hře k otevření nového divadla v Pešti, tedy dnešní Budapešti. Věřím, že tato předehra bude ideálním vstupem pro náš další poslech. Hrají vídejší filharmonikové, řídí Claudio Abbado.

Naše další nahlédnutí do světa hudby otevřela předehra Ludvíka van Beethovena Král Štěpán v provedení vídeňských filharmoniků pod taktovkou Claudia Abáda. A ještě dříve, než se rozezní velké Dvořákovo oratorium, nás Marta Archerič potěší barkarolou Friderika Chopina.

A nás už nyní, milí posluchači, čekají první tóny oratoria Antonína Dvořáka Svatá Ludmila. Jeho provedení je vždy mimořádnou událostí, vzhledem k jeho rozsahu, ale i umělecké i provozovací náročnosti. Má rovněž svou významnou historii. Dvořák Ludmilu komponoval pro Anglii na základě dosavadních tamnějších úspěchů. První provedení v Leedsu pod jeho taktovkou 15. října 1886 bylo monumentální a posluchači připravili všem účinkujícím obrovské ovace. Postupně však toto dílo, v neposlední řadě asi i díky ve světě méně známému námětu, ztrácelo svou pozici, samozřejmě ovšem s výjimkou českého hudebního zázemí. Uslyšíme starší, ale dodnes navzdory snímkům novějším, jedinečnou nahrávku. V titulní roli účinkuje Eva Zikmundová, v roli jejího manžela Bořivoje Beno Blachut. Part kněze Ivana, který přináší do Čech křesťanství, zpívá Richard Novák. V roli Svatavy uslyšíme Věru Soukupovou a jako mladého rolníka Vladimíra Krejčíka. Dále účinkuje Pražský filharmonický sbor a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Sbormistrem je Josef Veselka. Provedení řídí Václav Smetáček. Rozsáhlé dílo je rozděleno do tří aktů. První se odehrává ještě v době pohanské v Ludmilině hradě na Mělníku. Průběh starých obřadů a zvyklostí je ostře přerušen knězem Ivanem, který zavrhne dosavadní myšlení nevědomých a vyzývá k víře v jednoho Boha. Síla jeho osobnosti a učení zaujme mladičkou Ludmilu natolik, že v druhém díle Ivana navštíví jeho sluji v hlubokých berounských lesích. Tam se také setkává s knížetem Bořivojem. Mezi oběma mladými lidmi vzniká milostný vztah, posílen touhou přijmout víru Ivanovu. A třetí díl se odehrává na Velehradě, kde Ludmila a Bořivoj a s nimi symbolicky celý český národ přijímají za zvuku starodávné písně Hospodine pomilujny křest svatý. Zaposlouchejme se tedy do hudby znázorňující pohanský dálnověk. Dvořákova Svatá Ludmila začíná.

0: slavnostním Kyrie eleison a závěrečným Amen vrcholí oratorium Antonína Dvořáka Svatá Ludmila. Ve skvělém dokumentu umění dirigenta Václava Smetáčka učinkovali pěvci Eva Zikmundová v titulní roli, Beno Blachut jako kníže Bořivoj, Richard Novák jako kněz Ivan, Věra Soukupová v roli Svatavy a Vladimír Krejčík v roli mladého rolníka. Pražský filharmonický sbor, jehož part nastudoval Josef Veselka a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vaším průvodcem hudebním světem je stále Bohuslav Vítek. Po velkolepém posluchačsky nesmírně působivém díle, jakým monumentální Dvořákova Svatá Ludmila nesporně je, prožijeme nyní velký kontrast. Komorní zvuk violy a klavíru přináší naprosto odlišnou náladu, příznačnou svou vážnou, ale i dramatickou výpovědí. Violová sonata je vůbec posledním dílem Dmitrije Šostakoviče a nejednou nám svým meditačním charakterem připomíná epizody jeho mnohdy složité životní cesty. Zahraje nám i violistka světového jména Tabea Zimmermann a klavirista Hartmut Hölle.

Sonáta pro violu a klavír, která právě dozněla, je vůbec posledním dílem Dmitrije Šostakoviče. Hráli Tabea Zimmermann a Hartmut Hill.

Meditační náladu hudby Šostakoviče nyní vystřídá radostný a optimistický tep hudby mistra světového baroka Johanna Sebastiana Bacha. Londýnský ansámbl autentických nástrojů The English Concert nám se svým uměleckým šéfem a zároveň i čembalistou Trevorem Pinnockem zahraje koncert pro čembalo, smyčce a basso continuo F-moll. Jeho střední pomalá věta se zařadila do rodiny stále oblíbených světových invencí.

0: Dozněl cembalový koncert F-moll Johanna Sebastiana Bacha. Hrál soubor The English Concert. Solistou a uměleckým vedoucím byl Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Přiznám se vám, milí posluchači, že vždy při poslechu sonáty pro dva klavíry a bicí nástroje jsem velice zaujat hudbou jejího autora, Bély Bartóka. Je strhující svým rytmem a mnohdy razantním až syrovým výrazem, tolik typickým pro stylo Barbaro v době mezi první a druhou světovou válkou. Sonáta vznikla v roce 1939 na objednávku Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu. Dnes námi zahrají na klavíry sestry Katia a Marie Labékeovi. Part bicích nástrojů je velmi bohatý, vyžaduje tympány, xylofon, velký a malý buben, čineli, triangle a tamtam. Vyžaduje tedy dva hráče. Budou jimi Jean-Pierre II. A Silvio Gualda.

Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartóka dospěla k svému závěru. Hráli sestry Katia a Maria Labajkeovi klavíry a Jean-Pierre II. A Silvio Gualda bicí nástroje. Nechme se nyní unášet citově hlubokou hudbou Gustava Mahlera. K jeho liricky zasněným, avšak i vzrušivým pasážím patří jeho adagietto pro smyčce a harfu, původní čtvrtá věta páté symfonie. Pražskou komorní filharmonii, dnešní Prague Filharmonia PKO, řídí Jiří Bělohlávek.

Mahlerovo adagietto, čtvrtá věta páté symfonie, zmizela v dáli a v nekonečnosti. Nevšak z naší paměti a rádi se k ní čas od času vracíme. Praha Filharmonia PKO řídil její zakladatel a někdejší šéf Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná pořad o staré hudbě s titulem Od Klaudia k Ludwigovi, tedy výběr skladeb zkomponovaných od časů, kdy tvořil Claudio Monteverdi, k době přerodu klasicismu do romantismu za života Ludwiga van Beethovena. Specialita relace spočívá ve výběru interpretů, hrajících na dobové nástroje nebo jejich novodobé repliky a pěveckých souborů pěstujících vokální umění s přihlédnutím k dobové praxi. Vaším průvodcem je Rafael Brom. Úvodní skladbou bude 7. sonáta pro klavír a housle C-moll opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají fortepianista Andreas Steyer na nástroj z dílny vídeňského nástrojaře Konráda Gráfa z roku 1824 a Daniel Sepec na unikátní staré housle, které pocházejí z majetku samotného Beethovena. Podle kurátora Beethovenova domu v Bonnu byly vyrobeny v Salzburku koncem roku 1700 a vlastnil je kníže Lichnovský, který je skladateli daroval. Po jeho smrti se spolu s několika dalšími nástroji dostali do dražby a nakonec skončili v muzeu. Tady je sonáta číslo 7 C-moll opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Andreas Steyer a Daniel Sepec.

Daniel Sepec, housle, a András Štajer, fortepiano, hráli sonátu číslo 7 c-moll, opus 30, číslo 2, Ludwiga van Beethovena. Sepec hrál na housle z majetku Beethovena, postavené údajně kolem roku 1700 v Salzburku. A Štajer hrál na nástroj od vídeňského nástrojaře Konráda Grafa z roku 1824. Další skladbou ve vysílání speciálu staré hudby bude semidramatický balet se solovými hlasy a instrumentálním doprovodem s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic od Claudia Monteverdiho. Skladatel ho komponoval na libretto Ottavia Rinucciniho pro svatební oslavy Francesca Gonzaghi a Margaret Savoyské. A poprvé se tančil 4. června roku 1608. Obsah baletu se zdá být veden tradičními milostnými výzvami doprovázejícími svatební veselí. Libretto vypráví o akci Venuše a Kupida, kteří chtějí zaženout plameny lásky u žen z Mantovy. Děj se odehrává u bran podsvětí. Oba strůjci lásky přemlouvají vládce podsvětí Pluta, aby vyvolal duchy žen, nevděčnic, které odmítali lásku, aby mantovanky viděli, co je čeká v posmrtném životě. Balet vyšel tiskem v 8. knize madrigalů, válečných a milostných, 30 let po premiéře. Zpívají Lydian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové souboru Ambrosiánští pěvci. Hrají Robert Spencer, loutna, Raymond Leppert, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídí Raymond Leppert. Tady je tanec nevděčnic, Il ballo delle ingrate, od Claudia Monteverdiho.

0: Tak to bylo dramatické alegorické dílo pro sólové a komorní hlasy a instrumentální doprovod s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic od Claudia Monteverdiho. Zpívali Lillian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové sboru Ambrosiánští pěvci. Hráli Robert Spencer, loutna, Raymond Leppert, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídil Raymond Leppert.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pianista Ronald Breutigam, který dále vystoupí na pomyslném pódiu pořadu od Claudia k Ludwigovi, je specialista na hudbu klasicismu. Na historickém kladívkovém klavíru fortepianu nahrál kompletní hudbu pro piano od Mozarta, Haydna a Beethovena. V jeho provedení uslyšíte v následující půlhodině sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna, v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19.

Pianista Ronald Breutigam hrál sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19. A následuje hudba od Leopolda Mozarta, otce génia božského Amadea. Mozart otec působil jako houslista a skladatel v kapele salzburského knížete arcibiskupa a pro tento orchestr komponoval. Komponoval samozřejmě také na objednávky a nemohl odmítnout žádosti sdružení Collegium Musicum ze svého rodného Augsburgu, pro které napsal mnoha divertimenta a symfonie. Členové Collegia Musicum byli milovníci hudby i profesionální hudebníci. Byl mezi nimi textilní výrobce Anton Christoph Ginu, který hrál na kontrabas, dále stavitel klavíru a varhan Johann Andreas Stein nebo vydavatel skladeb Leopolda Mozarta Johann Jakob Lothar. Z korespondence mezi Lotherem a Mozartem vysvítá, že autor zaslal i přesné pokyny, jak se má která symfonie provozovat. Z řady těchto skladeb je dnes na programu Sinfonia di Caccia, lovecká. Autor, aby vytvořil správnou náladu této skladby, rozšířil orchestr o dva lesní rohy podle vídeňské praxe zvané Wiener Stimmsatz a během hraní se podle Leopolda mělo chrastit brašnou na náboje anebo rovnou několikrát vystřelit z brokovnice. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Mickey Geig.

To byla Sinfonia di Caccia lovecká od Leopolda Mozarta, komponovaná pro spřátelené Collegium Musicum v jeho rodném městě Augsburgu. Barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajik bude hrát další skladbu, tentokrát od France Schuberta. Ten se narodil 10 let po Leopoldu Mozartovi a 6 let po skonu jeho syna Wolfganga Amadea a svou tvorbou vstupoval už do slohu romantického. Barokní orchestr Orfeo z Lince vystupuje na světových pódiích už 30 let. Zabývá se kromě symfonické hudby také operou a překračuje slohové hranice. V roce 2021, když slavil soubor 25 let činnosti, vyšly jeho nahrávky kompletních symfonií a symfonických fragmentů France Schuberta, což je aktuální vrchol mnohostranného repertoáru ansámblu Orfeo, který sahá od francouzského, německého a rakouského baroka až po symfonie Mannheimské školy, první vídeňské školy a rané romantiky. Dnes je tedy na programu speciálu staré hudby nahrávka Schubertovy první symfonie D-dur.